0: Rádio FM+.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tropi.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti
1: vůně spod dveří, tvé vůně spod dveří.
0: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti

0: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
1: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
0: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
2: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
1: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt jasně happy.
2: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
3: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio.
6: Can someone

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio FM Plus.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

0: Táto, co to je turbína?
1: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
0: No jasně.
1: Hmm, tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
0: A kdo je vyrábí?
1: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
2: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náborový den do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
8: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
9: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Safran Cabin.cz. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: On air.
9: Online.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může taky obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Za válku na Ukrajině nese vinu Západ, a to kvůli neustálému vyvíjení tlaku na Moskvu a kvůli snaze vtáhnout Kyjev do Severoatlantické aliance. Novinářům to řekl ruský prezident Vladimir Putin na okraj návštěvy Indie, kde se zúčastní dvoudenního summitu. Putin rovněž prohlásil, že události v Evropě, včetně vítězství krajní pravice ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Antalsko, jsou výsledkem systémových chyb západních globalistů. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve včerejším finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojici Montgomeryová, Krugerová a zkompletovali společný kariérní grandslam. A teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
11: Plzeňští hrdinové se dnes představí veřejnosti. Společná akce jednotlivých složek IZS proběhne v parku za obchodním centrem Plaza. Návštěvníci uvidí například zásah u havarovaného vozidla anebo ukázku profesní sebeobrany. Začátek akce je v 10 dopoledne a vstupné je zdarma. Z Plzně Bára Purkártová.
12: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
13: Očekáváme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo kránu se na Moravě a ve Slezsku, místy jinde ojediněle vytvoří mlhy, tak pozor na to. A nejvyšší teploty 12 až 7 a nejvyšší denní maxima 22 stupňů Celsia.
14: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
15: Víkend
14: s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
13: Tak hezké dobré ráno, sobota 12. září, to tak strašně letí. Napište mi, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a my startujeme nejlepší víkend českého éteru právě teď, 3 minutky po 7.
14: Hit Radio FM+.

Linkin Park, Hit Radio, hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek, to je aktuální čas, s vámi Lea. No tak konečně nám zase rostou houby, houbičky, i když Česko zažilo největší sucho za posledních několik let a vypadalo to, že houbaři se téměř hub nedočkají. Tak díky strážkám posledních dnech se fotografiemi hub chlubí stále víc a víc lidí, hlavně na sociálních sítích Facebook, Instač, no a na některých místech republiky vypukl doslova houbový boom a lidé si nosí plné košíky, což je naprosto skvělý. Takže aktuálně houby rostou v oblasti Vysočiny, v Karlovarském kraji, na Plzeňsku a Teplicku. Já jsem teda letos ještě na houbách nebyla. Já je miluju sbírat, ale nemám je ráda k jídlu. Možná to někdo máte podobně. Dejte vědět nebo klidně pošlete fotku, jestli už jste letos na houbách byli. Případně, kam si zajít, kromě zmiňovaných krajů, které jsem tady říkala. Takže pojďme si o víkendu nachystat košíčky a nožičky. No a hurá na houby. A když tak se aspoň projdete. A to taky vlastně není na houby. Tak hezké ráno.

0: Krásné dobré ráno, jdeme se podívat na vaše zprávy, vy nám od rána píšete, nebo od rána už posledních pár minutek. A napsal nám tady růža nebo růža. No podívejte, až byste ho přeskočil hlas, tak chvalinku. Tak, už by to mělo být v pořádku. Aspoň vidíte, že to všechno jede živě. I takhle po ránu nám občas přeskočí hlas, než se rozmluvíme. Tak píše tady Růža, zdravím Leonko z Děčína, zároveň z práce, tak přejeme, ať ti to rychle uteče. Dokonce mi tady přišla fotografie dvou plných košíků hub od Adama. Ahoj Leonko, my sušíme doma houby a našli jsme houby minulou neděli. Díky moc za zprávu. Taky nám tady píše další posluchačka Barča. Ahoj Leonko, já jsem vstala v 6 ráno, jelikož mám 3měsíční holčičku Barunku a jedeme pro brášku na letiště vyzvednout při letí z USA. Tak jsem nemohla dospat, jak se už na něho těším a samozřejmě, až si pustím Hit Radio a slyšet tebe na cestu. Ahoj Barča. Barunko, děkuji za krásnou zprávu. Opatrně a pozdravuj brášku. Hello boy, jak se říká v Americe. No a vám přeju krásné dobré ráno, díky, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku Pitbull, Christina Aguilera, Jeleni a nebo Lorin.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivu.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
4: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. AutoWolf.cz.
3: Tak asi tu červenou.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
10: Bude vejdán.
11: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
12: Hitradio.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Spoustu zajímavostí dneska nabízí vzdělávací akce Menza Akademie, která se uskuteční na Novotného lávce v Praze. Připravené jsou přednášky odborníků různých oblastí. Jde třeba o výzkum blesků na Zemi i Jupiteru, výzkum parazitů u goril anebo přednášku na téma historie internetu. Fotbalové zápasy v Nizozemsku budou v případě použití pyrotechniky na tribunách předčasně ukončeny. Dohodl se na tom Mezinárodní svaz, státní zastupitelství a ministr spravedlnosti a bezpečnosti. O novince informovala nizozemská média.
1: Ivuško, děkujeme, my pokračujeme dál, protože před námi je spousty další skvělé muziky. Alex Warren a Nevo, I don't want to miss a thing. To si myslím, že je taková příjemná rocková balada takhle z rána.

Hezké dobré ráno, vy nám píšete spousty zpráv, děkuju za vás všechny, protože těch SMSek tady přišlo opravdu velké množství, tak já doufám, že se máte krásně, za chviličku další skvělé hity, dobrá muzika a pojďme se podívat taky na dnešní den 12.9., tak je den povzbuzení, tak já vás prosím vás povzbuzuju, abyste si nebrali nic vážně, užívali si toho života, žili tady a teď v takovém tom přítomném okamžiku, protože to je prostě nejvíc. Teď a tady. Minulost hoďte za hlavu, nad budoucností teď nepřemýšlejte, ale užívejme si teď toho, co se děje právě teď v tu danou chvíli. To je prostě nejvíc, jo? Takže teď někdo z vás vstává, někdo usíná, někdo maká v práci a nebo zrovna někdo posloucháte nás právě teď, naše Hit Radio s vámi Lea. Přeju vám krásné dobré ráno a za chvilku i partička Black Eyed Peas.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
2: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
3: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Hey, we are Imagine Dragons.
8: Hey, I'm Lady Gaga.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Zuna má do pondělního jednání koalice o rozpočtu připravit podrobnější rozklad některých částí obranného rozpočtu. V Benátkách dnes končí 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní cenu Zlatého lva udělí porota v čele s americkou herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou. Jejíž členové vybírali z 21 filmů. Letos se do hlavní soutěže dostaly jenom dva snímky. Favoritem je dokumentární film NASA o zabíjení palestinských civilistů ve válce v pásmu Gazy. Ten si vysloužil 25 minut potlesku ve stoje. Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů na ledě Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání v soutěži. Premiérovou výhru si připsal Liberec, jenž po dvou nezdarech na kluzištích soupeřů porazil Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Na výhře Plzně se gólem a asistencí podíleli Matyáš Filip a Dominik Simon. Duel Liberce rozhodl v deváté sérii nájezdů Radan Lenz. A teď už míříme k nám do regionu.
12: Lázeňská města v Karlovarském kraji slaví. O tomto víkendu si připomínají už 5 let od svého zápisu na seznam UNESCO. Bohatý program si dnes chystají Karlovy Vary. Ve Dvořákových sadech proběhnou různé diskuze a workshopy. Součástí akce je také triatlonový závod anebo festival světel Vary září.
13: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
14: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 19 až 23 stupňů Celsia. Pozor, sem tam může spadnout nějaká ta kapka deště.
15: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
16: Víkend
15: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
14: Dobré ráno, vy naši posluchači zvládnete vždycky všechno a společně jsme v tom spolu, ať už v práci nebo někde relaxujete, prostě díky, že nás máte sebou. I na cestách v autě startujeme další společnou hodinku dneska až do 13. hodiny. Teď aktuálně 3 minutky po 8. Před námi 21 Pilots anebo taky Schamfeld a Jonas Blue právě teď. Tak hezkou sobotu.
15: Hit Radio FM Plus.

Sociální sítě řeší nové téma. Rodiče, kteří před dětmi předstírají hluboký spánek. Tak se chválně připravte, nebo nepřipravte, přiznejte, kdo z vás takový spánek prostě předstírá. A je jedno, jestli před dětmi, před kýmkoliv, protože 80% z nás to o víkendu prý údajně dělá. Slyšíme dupot, ale hrajeme mrtvé. Slyšíme mami, tati, ale hrajeme mrtvé. Ležíte, nehýbete se, téměř ani nedýcháte. Zatímco vám potom je kloupe oční víčka, tak předstírat v 7 ráno hluboký spánek je vrcholový sportovní výkon každého rodiče. Co si budeme, a určitě většina z nás rodičů jsme tohle zažili, ať už byly naše děti malé, anebo třeba teď. Já to kolikrát dělám, když Nikolas, můj 15-letý syn, přijde a něco chce a mami, tak dělám taky mrtvou. Nehýbu se, nedýchám, spím. No, ale samozřejmě potom to prozřežu, protože už mě zná. Je to takový boj mezi rodiči. První, kdo se pohne nebo nedej bože otevře oko, prohrál a jde dělat třeba kakao, že jo, u těch malých dětí, když děláte ráno, že spíte. Každopádně dejte vědět, jak je to u vás. Já vám posílám další skvělou muziku. How do you do, Roxette, legendární 80-ky, 90-ky, a nebo Eva Farná, Miraj právě teď.

0: Roxette, how do you do, jak se dneska máte, to mi klidně pište dál, 777-937-777, já vám pošlu Lady Gaga, anebo Rihannu taky s hitem Only Girl, to jsme dlouho nehráli, taky si dáme s Ivuškou ranní update, tak díky, že posloucháte naše Hit Radio. Máme 9:45, 12. září, sobota ráno, tak hezký den.
1: Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Natočeno podle skutečné události.
7: Tyjo Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
8: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
9: Nikdy, anebo navždy.
8: No, tak vidíš.
6: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: firmanazážitky.cz.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Začneme v Japonsku. Tady potřebovali posunout o 2 metry hradní věž. Vše se obešlo bez jeřábů a těžké techniky. Sjelo se zde na 2000 dobrovolníků, kteří věž odtáhli na laně. Obec Přílepy na Kroměřížsku vydala v úterý varování pro občany. Byli tady totiž spatřeni vlci. Dobrá zpráva ale je, že vlci jsou velmi plaší a před člověkem ve většině případů utečou. Nejmenší planeta sluneční soustavy se drasticky mění. Merkur během své existence ztratil z poloměru už 12 kilometrů. Za dramatické smršťování může chladnutí masivního železného jádra.
2: Děkujeme moc, my pokračujeme dál, protože před námi je divoký Bill a Čmelák. Tak hezké dobré ráno. Dejte si pořádně volume doprava. Tohle vás rozhodně probere, pokud někdo spinkáte a teprve vstáváte. Tak Čmelák a divoký Bill, paráda, k tomu Hit Radio. Až do 13. hodiny s vámi Lea, taky spousty skvělé muziky, narozeninová ruleta, hity na přání podle vás. Tohle všechno a ještě mnohem víc vám dneska dáme.

0: Krásné dobré ráno, sobota 12. září. To znamená, že za pár minutek tady bude sobotní dopoledne. A vy, kteří nás pravidelně posloucháte, tak víte, že narozeninová ruleta neodmyslitelně patří k tomu našemu společnému víkendu, kdy děláme radost my nejen vám, ale i vy nám a taky vašim oslavujícím. Protože narozeninová ruleta je o tom, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozky, tak je to ideální pro vás. My vám zahrajeme tři hudební hity z datumu oslavující osoby. Společně ten song té osobě pošleme. Vy mu sdělíte cokoliv máte na srdci a slyší to celý éter. Celá Česká republika i za hranice, protože nás můžete ladit i online přes apku Radia.cz nebo webovky Hitradio.cz. No a taky k tomu díky našemu partnerovi firmě na zážitky přidáváme nezapomenutelný zážitek. Tohle všechno po 9. hodině. K tomu skvělá muzika, dobrá nálada. Co víc si přát takhle při sobotě?
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem primátor města Plzně Roman Zarzický. Povídat si budeme mimo jiné o novém náměstí republiky, o stavbě nové sportovní haly na Borech a také o non-stop veterinární pohotovosti.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM Plus.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Jurečková šťastná. Letošní táborovou sezónu hodnotí hygienici jako klidnou. Hygienický standard dětských táborů se podle nich postupně zvyšuje. Přesto provedli 1364 kontrol a uložili 53 pokut za více než 170 tisíc korun. Nejvíce pochybení se týkalo stravování. Prezident Petr Pavel přijme v úterý odpoledne na Pražském hradě ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce a obrany Jaromíra Zůnu. Tématem obou schůzek budou kandidáti na jmenování generálů. Obě setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. A teď sport. Čeští volejbalisté po včerejším úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Doplníme, že svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko. A teď už se jdeme kouknout k nám do regionu.
1: Karlovy Vary se také dnes večer rozáří. V lázeňském městě probíhá oblíbený festival Vary září, který nabízí celkem 10 úžasných světelných zastávek. Trasa vede od Alžbětiných lázní až k Poštovnímu dvoru a začátek je po setmění kolem 19. hodiny. Doplním, že vstup na venkovní expozice je zdarma.
2: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
3: Počasí pro dnešní den, sobota 12. září, tak máme nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 17 a v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů. A aby toho nebylo málo, tak v Beskydech kolem 10.
4: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Dengeši na Hit Radio.
3: Jojo, moje maličko s vámi až do 13. hodiny. Dneska bohužel bez Filipa, zase se někde fláká, ale zítra tady bude s námi. Každopádně spousty skvělých hitů, muziky, dobré nálady, pozitivní energie, tak jak už to znáte. 2 minutky po 9. pokračujeme dál, protože se bude roztáčet i kolo narozeninové rulety, kde vám prozradím, že je to velké dobrodružství v přírodě a třeba i pro 2 osoby, jo? Ale teď už Why Don't You Get a Job a Offspring.
4: Hit Radio FM+.

Taylor Swift, Hit Radio, taky Lea. 8 minutek po 9. hodině, hezké dobré dopoledne a jdeme na příběh, který napsal sám život. Taky máte někdy pocit, že váš robotický vysavač vás sleduje? Možná jo, protože tady máme opět příběh, který napsal sám život. Tak dobře poslouchejte. Soud poslal na 5 měsíců do vězení muže, který pojal podezření na nevěru své manželky. Jenže má to háček. Místo detektiva na dálku aktivoval kameru na chytrém robotickém vysavači a nechal ho prostě jen tak jezdit po obýváku a ložnici, aby vlastně nikomu nepřišlo nic divného. Ten vysavač se spouštěl vždycky automaticky. Důkazy sice získal, ale u soudu, jo, pohořel. Robotický vysavač totiž nesmí sloužit jako skrytá špionážní štěnice a z podvedeného muže se stal odsouzený kriminálník za narušení soukromí. Takže pokud to chápu správně, paní má doma vysáto a ještě 5 měsíců klidu na svého nového chlapce. Tak to se to šmírování asi fakt vyplatilo, co?

0: The Sound of Silence. A já vyzývám všechny z vás, kteří máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narosky, abyste volali právě teď na 800 937 937, protože narozeninová ruleta se bude za moment roztáčet pro někoho z vás.
1: Kyně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz. Skonto
3: nábytek. Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
10: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náborový den do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: A my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Já se ptám, koho pak máme na telefonu. Hezké dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tady Jana.
0: Janíčko, odkud voláme?
1: Aše.
0: Z Aše, to je hodně daleko.
1: Ano.
0: To je hodně daleko. Jak se máme v Aši, co děláme, jaké jsou plány na víkend?
1: Máme se dobře, zrovna jsme přijeli z nákupu a strašně mě překvapilo, že jsem se dovolala.
0: To je skvělý. A co jste mi koupili?
1: No, budeme vařit.
0: A co dobrého?
1: Budeme dělat tortily.
0: Aha, super, ale až do Aše nejedu, to je strašně daleko. Každopádně já jsem ráda, Janičko, že jsi se dovolala, tak nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Tak měl náš syn, Toník, 7. srpna a oslavil 11. narozeniny.
0: 11. narozeniny Toníček. Dobře, tak jdeme rovnou na pravidla. Zahraju ti tři hudební ukázky z datumu 7. srpna, kdy Toníček oslavil 11. narozky. Budou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Na tobě bude si jednu z těch písní vybrat a společně ji Tondovi pošleme. A když budeš tak sympatická jako jsi, tak tady máme ještě něco nezapomenutelného. Jdeme na to?
1: Jete. Ano, určitě.
0: Tak jo, Janičko, roztáčíme kolo právě teď.
1: Půjdeme dál.
0: Dobře, Phil Collins, tak mu zamáváme. Bye bye, File. My pokračujeme dál. Miley Cyrus, Wrecking Ball.
1: Tu my si vezmeme.
0: Jo, nezajímá tě, co je jako třetí píseň?
1: Ne, nebudu riskovat, necháme tohle.
0: Dobře, takže já ti, Janičko, poprosím, aby si teď sdělila cokoliv máš na srdci, ať už Toníčkovi nebo komukoliv z tvého okolí, pojď na to.
1: Tak určitě jsme chtěli popřát Toníkovi všechno nejlepší ještě jednou.
0: Dobře, takže já ti, Janičko, poprosím, aby si teď sdělila cokoliv máš na srdci, ať už Toníčkovi nebo komukoliv z tvého okolí, pojď na to.
1: Tak určitě jsme chtěli popřát Toníkovi všechno nejlepší ještě jednou, hlavně zdravíčko a mnoho úspěchů na nové škole.

0: příjemné s užitečným. Je to daleko od domova, protože díky firmě na zážitky můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na webové stránky firmanazážitky.cz, kde nabízí různé prostě zážitky, vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A dneska tady máme pro dvě osoby. Se projedete s koloběžkou za letopisy Narnie. Poznáte krásy úžasného prostředí českého Švýcarska, což máte hodně daleko od vás. A zatím no, málo teda objevené skalní město tisá trošku jinak. A je to pro dvě osoby, dostanete kolobrndy a jedete prostě celý den se projíždět. A myslím si, že takovéhle počasí k tomu je úplně ideálka.
1: A ty koloběžky jsou úplně úžasný, protože no, syn koloběžky miluje.
0: No tak to je skvělý, takže uděláte si výlet, spojíte příjemné s užitečným, strávíte krásně celé dopoledne, odpoledne, tak je to na vás. Tak já ti teď posílám tvůj song Miley Cyrus a vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Měj se krásně.
1: Já moc děkuju, taky. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 10 hodin, krátké zprávy a u mikrofonu Iva Jurečková, šťastná. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Polsko je připraveno hostit na svém území stálou přítomnost amerických vojáků. Náklady by se pohybovaly na částce až 95 miliard korun. Podle zahraničních médií to v týdnu uvedl polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď sami bydlí, anebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Více než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Dalších 12% se chce osamostatnit nejpozději po dokončení střední školy, 40% po vysoké škole a 15% nejpozději do 30 let. Vyplývá to z nového průzkumu. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
8: Plzeňští hrdinové se dnes představí veřejnosti. Společná akce jednotlivých složek IZS proběhne v parku za obchodním centrem Plaza. Návštěvníci uvidí například zásah u havarovaného vozidla anebo ukázku profesní sebeobrany. Začátek akce je v 10 dopoledne a vstupné je zdarma. Z Plzně Bára Purkártová.
9: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
10: Počasí pro dnešní den 19 až 22 stupňů Celsia. To jsou asi takové ty nejvyšší teplý. Jsem chtěla říct teplotní. Víte co, já to radši nechám na Filipovi. On už tady zítra bude, já to počasí prostě nedávám. Jdeme dál.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
10: Ano, to jsem já, dneska se mi ten jazyk tak zamotal, že to není ani možný. Krásné dopoledne, sobota 12. září, pokračujeme dál, Bruno Mars anebo Poetika, zkouším žít právě teď.
11: Hit Rádio

dopoledne. Já jsem se normálně teď strašně lekla, já vám to tady prásknu, protože my sídlíme v centru Prahy, máme úplně nádherné prosklené studio a najednou za mnou na okně někdo klepe, tak se podívám a tak jsem se strašně lekla teď přímo v éteru, protože nám tady prosím vás zvenčí mejou okna, takže obdiv všem pánům, kteří takhle ve vzduchu myjou okna, hlavně se držte ve zdraví. A my pokračujeme dál, protože před námi je Ray Dalton, Chinaski, Ella Henderson a taky jedna taková důležitá informace. Pokud se někdo z vás bojíte pavouků, tak raději tak na chvilku zavřete uši, protože někteří odborníci odhadují, že lidé ve spánku mohou sníst až 3 pavouky ročně, zatímco podle jiných se tento počet blíží až k 8. Fuj, tajbl, já pavouky úplně nesnáším. A pokud to někdo máte podobně, klidně mi o tom napište, jestli se vám něco takového i přihodilo. A kdyby třeba k tomu byl kečup, tak by to aspoň trošku chutnalo, ne?

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě v perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
7: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče. Klikněte na radovánek.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
13: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
14: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
15: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
16: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
17: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Dneska je to pěsně, alo, ano, přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobilní telefon. Tak mě bylo pouhých 5 let, protože jsem 40, táhne mi na 1,40. A představte si, že stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době se průměrná mzda u nás, nevím, pohybovala, nedosahovala ani 4 tisíc korun, takže po 200 minutách volání byla prostě výplata všudu, že jo, co si budem. A dámy, uznejte, za 200 minut a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době se průměrná mzda u nás, nevím, pohybovala, nedosahovala ani 4 tisíc korun, takže po 200 minutách volání byla prostě výplata všudu, že jo, co si budem. A dámy, uznejte, za 200 minut si rozhodně není možné říct cokoliv. Tak co?

Posloucháte Hit Radio, s vámi taky Lea, z éteru nám dozněl Harry Styles a my dáme příležitost někomu z vás, protože po 11. hodině tady bude vaše nejoblíbenější víkendové vysílání, protože vy budete rozhodovat o tom, co my vám zahrajeme, takže 777-937-777, hity na přání k vaření. A ještě jak jsme tady řešili ty mobilní telefony, přátelé, normálně jsem se vrátila zpátky do minulosti, protože většina z vás samozřejmě takové ty Nokia 6020, 3020 nebo Philips Savey a tak podobně, je hrozně hezký se zastavit na chvilku a zavzpomínat. A to můžeme udělat i v podobě muziky, kterou vy milujete. Takže napište si o to, k tomu přihoďte, co třeba dneska vaříte, ať se inspirujeme a po 11. jdeme na to.

0: CZ. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
4: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 11 hodin, krátké zprávy, u mikrofonu Iva Jurečková, šťastná. Nebezpečná žloutenka typu C se v Česku šíří dál. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů. Je to jenom o 7 případů méně než za celý loňský rok. Navíc má nemoc v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech jde o muže ve věku 30 až 48 let. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Povolil to antimonopolní úřad. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Společnost Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma provozuje 124 letadel. Polský premiér Donald Tusk na veletrhu obranného průmyslu ohlásil ambiciózní záměr. Země by chtěla vytvořit polskou obdobu satelitní internetové služby Starlink amerického miliardáře Ilona Muska. Ta sehrává důležitou roli při obraně Ukrajiny před ruskou agresí jako nástroj komunikace na bojišti a při navigování dronů. A teď už jdeme k nám do regionu.
11: Lázeňská města v Karlovarském kraji slaví. O tomto víkendu si připomínají už 5 let od svého zápisu na seznam UNESCO. Bohatý program si dnes chystají Karlovy Vary. Ve Dvořákových sadech proběhnou různé diskuze a workshopy. Součástí akce je také triatlonový závod anebo festival světel Vary září.
12: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
13: Počasí pro dnešní den 19 až 23 stupňů Celsia, tak si ten den udělejte krásný.
14: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
13: Hity na přání k vaření startují právě teď, tak nám pište na 777-937-777 a nebo pokud někdo používáte sociální sítě, můžete napsat i na můj Instagram Lea Giongiosi, takhle mě tam najdete a budeme rádi, když budete sledovat i naše Hit Rádio. Takže startujeme právě teď s Leny a hello!
14: Hit Rádio FM+.

Benson Boone, Beautiful Things. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Píše nám tady Petr a Dáša Sekáčovi z Plzně. Ahojky Leonko, takže dnes jsme měli v plánu udělat kachnu, jenže v marketu ji měli mít v akci, ale neměli. Takže jsme tam objevili kukuřičné kuře, vůbec nevím, co to je zač, ale má to 2,5 kila a je žluté. Doufám, že mě to nekousne a už vůbec nevím, co to udělá, až to sníme. Aby se nám neprotáhly oči nebo tak něco, dám vědět, jak to dopadlo a písničku nějakou, která zvedne náladu všem posluchačům. Díky Peťa a Dáša Sekáčovi z Plzně. Tak ať vám chutná kukuřičné kuře, zdravé. I když podle vašeho popisu dodržím palce, ať nestrávíte potom celé odpoledne na toaletách. Každopádně, co bych mohla zahrát všem posluchačům? Od vás, tak je rozhodně tohle. A možná i takový tip, co si dneska během dne pustit, co? Hříšný tanec, Eric Carmen, Hungry Eyes. Když se chystá ten oběd, hladové oči.

0: 90-kový girl band Atomic Kitten. Skvělá muzika. Pokud chcete poslouchat tyhle skvělý hity, tak nezapomeňte poslouchat i naše sesterské rádio Hit Radio 90. A každopádně my jdeme dál na vaše SMSky, protože se nám tady množí Regan Bowman a Human, že byste chtěli zahrát. Tak slibuju, že bude taky rocková partička Green Day a doplní je David Guetta, tedy Swims, Tones and I, a dáme prostor i někomu z vás. A taková krásná zpráva od Zdeňka nám tady přišla, jak jsme řešili ty mobilní telefony. Tak Zdeněk napsal, nebo Zdeňka napsala: ahoj, nedávno jste vzpomínali, že nešli dříve posílat hlasové zprávy. To je pravda. A hned se mi vybavilo, jak člověk chtěl někoho prozvonit s posledním kreditem a skočilo to do hlasové schránky. Těch nadávek, kolik z toho člověka v té zprávě vyšlo, by stačilo na sepsání jedné knihy, Zdeňka. Zdeni, děkuji za tuhle zprávu, klidně pište dál a my vám budeme hrát hity.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou

0: Otevíráme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Dobrá práce a skvělý tým?
3: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
2: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
3: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
2: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
3: Těšíme se na vás.
4: Hit Radio.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: hity na přání k vaření jenom podle vás. Gone, gone, gone. David Guetta, tedy svým Stones and I. A já bych někoho z vás ráda teď slyšela na telefonu. Takže volejte 800 937 937 právě teď. Pokud chcete zahrát podle svého přání, taky pokecáme, co dneska vaříte, baštíte, jaké máte plány na víkend. A já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Tady Eliška.
0: Eliška, kolik ti je let, Eliško?
1: 13.
0: A co právě teď děláš?
1: Teďko jsem nic nedělala.
0: A vaříte něco k obědu, mamka s taťkou?
1: Jo, babi vaří nějakou rybu.
0: Nějakou rybu, tak to si pochutnáte. Třeba to bude zlatá rybka, která ti splní přání. A jedno přání ti splníme právě i teď my tady na Hit Rádiu, kdy ti zahrajeme, co máš ráda. Tak co to bude?
1: Tak asi od Bena Kristova.
0: Ano.
1: Asi Sweet Chili Life Song.
0: Tak já se podívám, jestli to tady mám, jo?
1: Mm-hmm.
0: Tak je, já mám tady, no, nemám to tady, ale můžu ti dát třeba Bena Kristova se Sofianem Mežmeč.
1: Tak jo.
0: A jejich slzy. A pro koho to bude?
1: Pro všechny posluchače, to, co vás poslouchají.
0: A taky pro babi, která vaří rybu.
1: Jo.
0: No tak jo, měj se krásně a užívej si víkendu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: I takhle mladé posluchačky máme, to je prostě skvělý. Pište si dál.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio FM+.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding. Taky Hit Radio, jejich Outside. S vámi Lea až do 13. Hezké odpoledne nebo dopoledne, za pár minutek odpoledne. A my pokračujeme dál, protože před námi je několik songů, o které jste si napsali. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. Dáme. Pokáče slibuju, že taky dáme. A víte co? Za chvilku jsou tady Vánoce. Alexandra Burke a Hallelujah. Tak tohle přesně bude za moment.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Plánovaný schodek státního rozpočtu by se mohl snížit. Z částky 389 miliard by se mohlo ukrojit 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství anebo v některých sociálních dávkách. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Tu přístroje do 2000 nejsou schopny obsáhnout. Po 90 letech se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis, zápas začne v 15 hodin. Neporaženou Mladou Boleslav čeká ve stejný čas přímý souboj o druhé místo v Liberci.
6: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská, nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
7: Počasí pro dnešní den 19 až 23 stupňů Celsia bude krásně, tak si ten dnešní den užijte naplno.
8: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
7: Hezké dobré, teď už odpoledne dvě minutky po 12. Doufám, že máte něco dobrého k obědu, tak si nechte chutnat. My se vám postaráme ještě o ten odpolední playlist. Já s vámi do 13. Jennifer Lopez Pitbull právě teď.
8: Hit Radio FM Plus.
9: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

sobotní odpoledne není sport jako sport. V mé domovině v maďarském Debrecínu proběhl národní šampionát v ručním kopání hrobu na čas. Ano, přátelé, slyšíte správně. Musíte dodržet přesné rozměry, což znamená 2 metry délka, 160 cm hloubka. A věda vám, jak ty stěny nebudou vypadat jako z katalogu, jo? Mě totiž strašně fascinuje takový ten důraz na tu estetiku, protože porota neřeší, jestli stopky a jestli to, jak úhledně vypadá ta hromada hlíny vedle jámy. Je to takový bizární, bych řekla, mix fitka, zahradničení a prostě absolutního realismu. Ale stejně koukat na hrobníky, jak kopou a u toho křičet do toho, makejte, dělejte, to je jako, já nevím, staré dobré bumrovské vtipy od chyních, ne? Tak nem tuto, Maďároš. Hezkou sobotu.

0: Posloucháte Hit Radio Dobrou chuť, pokud si pochutnáváte na svých obědech, svačinkách nebo teprve začínáte vařit, nechte si chutnat. Každopádně užijte si dnešní den naplno, dělejte to, co máte rádi. Já mám po dlouhý době volné sobotní odpoledne, takže jdu na masáž. Chci jít dneska do kina, taková ta pedikura, manikura, udělat si radost, něco hezkého si koupit, něco nového třeba do domácnosti, udělat si takovou tu podzimní výzdobu. Já miluju světýlka, takže jsem přemýšlela, že bych si na obě terasy dala taková ta světýlka a prostě udělala si ten den podle svých představ a byla tak trošku sama se sebou, protože někdy je tohle naprosto skvělý. Dejte vědět, kdo tohle děláte taky, a já posílám další skvělou odpolední muziku.
1: Hit Radio FM Plus.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náborový den do Daikinu. Od 10 do půl 6 si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Hitrádio vám rozdává peníze a dobrou náladu každý pracovní den, konkrétně v 7 hodin 10 minut, a to od 7. až do 25. září.
0: Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Hitrádio vám rozdává peníze a dobrou náladu každý pracovní den, konkrétně v 7 hodin 10 minut, a to od 7. až do 25. září. Co a jak pro to udělat? Přátelé, kamarádi, to je přece

0: Sobota odpoledne, Hit Radio v plném proudu a já se s vámi bohužel musím pro dnešní den rozloučit. Byla s vámi Lea Dendější, budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. I tam pro někoho z vás máme zase nějaké to překvápko. A vy, pokud možno, mějte báječný den a hlavně zůstaňte na vlnách Hit Radia a slyšíme se zítra. Ahoj!
1: Hit Radio FM Plus.
2: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
3: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
2: Tak asi tu červenou.
4: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: firma na zážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutku před 13. hodinou Bára Škrybová přeje všem krásný sobotní odpoledne. Na Domažlicku mezi Draženovem a Babylonem máme hlášení o nehodě dvou aut, opatrně, a počítejte taky ještě s uzavírkou v Tachově, a to v Oldřichovské ulici, probíhají tady stavební práce. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Polekaný muž na Vysočině tvrdil, že našel v lese tělo. Případ měl ale šťastnou dohru. Přivolaní kriminalisté zjistili, že se jedná o figurínu. Na první pohled však připomínala skutečné ženské tělo bez hlavy. Policisté tak chtějí uklidnit houbaře, že jim v oblasti nehrozí žádné nebezpečí. Teprve 9letý chlapec z Říma spolu se svým otcem zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se tak Lélio stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Jeho otec je zkušený horolezec. A sport závěrem. Naši volejbalisté po úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Včera porazili v úvodním duelu v italské Modeně 3-1 Řecko.
9: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Asi už jste si tam venku všimli, že sobota je spíše oblačná a na většině místo tak zůstane i po zbytek dne. Nicméně přechodně čekáme i polojasno. Ojedinělé se můžou vyskytnout taky přehánky, ale to se týká spíše vás, kdo jste na horách. Nejvyšší teploty dneska 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19.
7: Hit Radio FM Plus.
0: Sobota jede, jen tady došlo k výměně stráží. Ženskou sílu střídá jiná ženská síla, ale nebojte, chlapi, v klidu nás laďte taky. My rozdíly neděláme. Bára Škrybu zdraví.
10: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

9 hodin po 13. s vámi Hit Radio FM plus Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si. Takže ještě jednou krásné sobotní odpoledne vám všem, kdo jste s námi. Já jsem Bára Škrybová, možná mě znáte, potkáváme se zpravidla ve všední dny v čase 9 až 12, ale dneska teda držím basu s vámi, kdo jste takhle v sobotu v práci. Nevadí, pojďme pak, nebo pojedeme pak všichni společně minimálně na Maledivy, kde teďko makáme. A vůbec, pojďte mi psát, ať se takhle rovnou propojíme. Co takhle v sobotu odpoledne děláte? Kde nás ladíte? Přičem? Kam až naše frekvence dosahají? A k jakým činnostem, potažmo? Práce na zahradě, volníčko, cesta na výlet, posezení u kiosku, nebo hrajeme třeba do práce, že jo, jak už jsme si teď řekli. Dejte vědět, jak trávíte, nebo rovnou užíváte, to bych možná byla radši, kdybyste si užívali sobotní odpoledne. 720 870 237 číslo na náš WhatsApp a tohle je Cyril Stumbling In.

0: Fall Out Boy, Centuries, jak jsme právě teď slyšeli. 13 hodin, 17 minut k tomu, je sobota odpoledne, jste zítra rádiem FM+. Sobota, no, to je den, který chceme mít spíše volný. Někdo ale v práci je, včetně mě, samozřejmě, proto k vám takto můžu hovořit přes hit rádio FM+. Ale řekli jsme si, že se přes náš WhatsApp 720 870 237 propojíme a bude nám jako dobře. Takže mi píšete, co takhle v sobotu děláte. Ahoj Báro, taky pracuju, jsem řidič a dneska pendluju po západních Čechách, takže vás mám v autě prakticky celý den a díky vám mi to líp ubíhá. Pavel, to jsme moc rádi, Pavle, díky za takový krásný vzkaz. Další, ahoj Báro, zdravíme z chalupy, kousek od Sušice, manžel seká trávu, já mám kafe a dohlížím na něj. Takže práce rozdělena spravedlivě, no samozřejmě. FM Plus nám hraje na zahradě, to už je taková naše zvyklost. Zdraví Jana a Petr. Z toho mám velikou radost, Janí a Péťo, taky zdravím. A vůbec víte co? Pojďme tady z toho teď udělat takové to zdravící okénko. Máte někoho, koho chcete pozdravit? Já to udělám ráda, takhle přes náš éter Hit Radio FM Plus. Jen mi to musíte dát vědět přes náš WhatsApp. 720 870 237. For Non Blondes, David Kushner a Jonas Blue a JP Cooper, to je muzika, kterou vám za chvíli k tomu psaní zahraju.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes,
6: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky, to je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
10: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
11: Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
12: Hit Radio FM+.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Že nás bylo JP Cooper Perfect Strangers 13 hodin 13 minut k tomu. To znamená, že sobotní odpoledne je v plném proudu a my jsme si řekli, že si tady uděláme takové malé zdravící okénko. Takže mi píšete na WhatsApp 720 870 237, koho že mám takhle přes éter pozdravit. Takže, Báro, prosím o pozdrav pro naši mamku Hanku, která má dnes narozeniny. Sedíme všichni na zahradě v Kazmějově a grillujeme a FM Plus nám k tomu samozřejmě hraje. Krásnou sobotu, Kuba s rodinou. Ahoj Kubo, tenhle z Kastra upřímně vyřizuju moc ráda, protože Kazmějov to je moje rodná výska, takže všechno nejlepší mamce Hance. A jdeme na další. Zdravím přítelkyni Lucku, která je dneska v práci, zatímco já jsem vyrazil s kamarády na kolo. Radši ale neříkejte, že už sedíme na pivu. Hit Radio FM Plus, tady slyším z repráku, Tomáš. Tome, ale tak já jí to teda neřeknu, jo. Jestli to teda nenapráská Lucce celý západ Čech, tak to bude dobrý. A teď ještě třešinka na dortu. Ahoj Báro, můžu pozdravit sama sebe, protože manžel odjel na ryby, děti jsou u babičky a já mám po dlouhé době celé odpoledne jenom pro sebe. Tak zdravím všechny ženský, který dneska taky nic nemusí. Ahoj Monika z Rokycán. No Moniko, jasně, co bys nemohla, my tady rozdíly neděláme. Tak díky moc za vaše vzkazy, všichni si užívejte to, co právě děláte, to, co vás baví, všem krásný den a díky moc, že jste s Hit Rádiem FM+. Za 100 let, za 100 let.

0: 13.38, díky moc, že posloucháte Hit Radio FM+. Oběd už nám slehl, tak si možná říkáte, co budeme dělat. No fajn, mám pro vás tip ještě na dnešek. Kam vyrazit? V Bečově nad Teplou, konkrétně v areálu u penzionu Hradní Bašta, právě probíhá mezinárodní kovářské sympozium, takže oheň, jiskry, kovadliny a hlavně teda mistři kováři, kterým můžete koukat přímo pod ruce. Připravené jsou i dílny pro děti a dospělé, výstava kovářských děl a od 5 odpoledne potom i živá muzika na terase. A kováři budou pracovat až do půlnoci, takže večer to tam teda musí mít naprosto parádní atmosféru. No a pokud to dnes dneska už nestíháte, sympózium pokračuje v Bečově nad Teplou ještě i zítra. Možná až mi skončí šichta tady, tak tam ještě vyrazím, to vypadá skvěle.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na

0: koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti,
9: já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
14: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Tak tohle je obrovský hit. Huntrix a Golden. S vámi Hit Radio FM+. Minutka a půl do 14. Jdeme se podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, Kladruby na Tachovsku, hlásí nehodu osobáku a motorky, potkáte ji před vjezdem do města a to směrem od Plzně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
5: 14 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Hradě ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce a obrany Jaromíra Zunu. Tématem obou schůzek budou kandidáti na jmenování generálů. Obě setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. Hurikánová sezóna v Atlantiku je letos zatím rekordně slabá. Ani v době jejího obvyklého vrcholu se nevytvořil jediný hurikán a čekání na první je nejdelší za dobu satelitního pozorování. Výraznou roli hraje mimořádně silné El Niño, které tu podmínky pro rozvoj tropických systémů tlumí. Píšou o tom Novinky.cz. V Benátkách dnes vrcholí Mezinárodní filmový festival. Zlatého lva udělí porota jednomu z 21 filmů. Mezi favority patří například špionážní komedie Divoký kůň 9, drama Ink či Snímek Dau. Benátský festival je nejstarším filmovým festivalem. Poprvé se konal v roce 1932. Lady Gaga se stala mámou. Zpěvačku vyfotili s miminkem při procházce v Severní Karolíně. Jméno ani pohlaví zatím neupřesnila. Není ani známo, jestli dítě případně neodnosila náhradní matka. Na zpěvačce totiž těhotenství nebylo vůbec znát.
6: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Sobotní odpoledne je ve znamení spíše oblačné oblohy, někde se ale ještě s postupem dne dostaneme až na polojasno. S večerem pak oblačnosti začne zase přibývat. Aktuálně měříme kolem 23 stupňů, na horách jsme někde mezi 16 a 19 stupni Celsia.
1: Hit Radio FM+.
0: A sobota pokračuje, hrajeme vám na zahradu, do auta, do práce, kamkoliv jen chcete. Bára Škrybová s vámi a Katka Maria Tichá teď zaspívá. Hezký odpoledne všem.

0: Katy Perry Roar na Hit Radio FM plus 8 minut po 14.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak ve hře Kdo pak to zvoní máme na kontě už celý týden výjezdů. Pondělí až pátek jsme vám zvonili na zvonky, vám, kdo jste se do hry zaregistroval, a to na našich stránkách www.hitradio.fm+.cz. Základ je vždycky 5000 korun. To je tutovka, jo? Že minimálně tuhle částku sebou prostě máme. Ale když nám zrovna nikdo neotevřete, tak přihazujeme tisícovku navíc. A uvidíme, jak to dopadne v ten den následující. Hrajeme ještě dva týdny. Úplně poslední výjezd bude 25. září a to budeme mít v kapse dokonce 50 000 korun. A my si teď připomeneme úplně ten první výjezd, který proběhnul v pondělí.
2: 30 vteřin. Odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z
3: Pěti. Máme ho!
2: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Takže, ano, takže Roman. Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho.
4: Roman, ahoj.
2: Romane, ahoj, dobré Romane! Ráno!
4: Dobré ráno.
2: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
0: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel proto, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, ty brďo, tak ty, já jsem to snad vyhrál.
0: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
4: Děkuji moc krát a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
3: Já bych to ráda ještě doplnila, Roman se celý klepe, toho uklidnit domů peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěsti dalším.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: No jo, sobotní odpoledne to nám tady šabuzí se songem Bar Song. Nemůže na Hit Radio FM Plus chybět. Je 16 minut po 14. Kdo jste plzeňský, anebo se do Plzně vydáváte, a to konkrétně do centra, tak buďte obezřetní, protože s dnešní 15. hodinou, je to zhruba za těch 3/4 hodinky, vyráží z Mlýnské Strouhy duhový průvod, neboli Plzeň Pride. Očekává se účast stovek lidí a to se může projevit třeba i na dopravě. Policie na základě toho zpřísnila opatření, na bezpečnost budou dohlížet zásahové a pořádkové jednotky, kriminalisté, dopravní policisté, psovod i členové antikonfliktního týmu. A do opatření se zapojí hasiči, plzeňští strážníci, magistrát a policisté z Karlovarského kraje. Ale já věřím, že bude všechno v pořádku a že vše udržíme ve slušné rovině. Tak to jen, abyste se když tak nedivili a neříkali si, co se to tady v Plzni děje. Imagine Dragons a Verona za chvilku na Hit Radio FM+.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
4: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumavažije.cz. Web plný zážitků.
5: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na Šumavažije.cz.
6: Nápady, tipy, inspirace.
7: Šumava žije!
6: Šumava žije.cz.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Škoda Fit Full Marathon opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Full Marathon na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpullmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
16: Hit Radio FM+.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Další song, který tady na sobotní dopoledne nesmí chybět. Rose, Bruno Mars a Paté, Hit Radio FM Plus s vámi. Máme 12. září. Houbová sezóna už se nám pomalu rozjíždí a už se vám letos povedl nějaký pěkný úlovek. Nenechávejte si to pro sebe, pojďte se pochlubit a ukažte to světu, minimálně teda aspoň západu Čech. Otevřete si náš Facebook a tam je extra příspěvek, pod který přikládejte fotky vašich úlovků. Pojďte si chlubit, opravdu. Už jich tam pár máme a je to pastva pro oči. Já nemám chlubení nic, letos se mi povedlo zatím najít 4 klousky a to jsem ještě teda nenašla já, ale můj 7letý syn, takže já jsem opravdu jako princezna lesa. Nicméně, koukám teď na houbovou mapu, asi se vůbec není čemu divit, protože kolem Plzně je to podle mapy jako totálně naprosto zabitý, tady zatím jako opravdu moc nerostou. Ale kdo jste z Karlovarska, tak tady super, Krušný, ty mají celkem houbařský potenciál, řekněme. Kdo byste měl cestu třeba na Moravu, někam jako opravdu na východ, tak tady vůbec, prosím vás, jo, tam to jako úplně vynechte, ani na to nemyslete. Nějakou Olomouc, Brno, to vůbec. Brno vynechte a to teda nejen kvůli houbám. Každopádně přeju vám, ať jsou vaše houbařský mise úspěšný a nezapomeňte se pochlubit u nás na těch sociálních sítích. Linkin Park, Up From The Bottom. Užívejte sobotní odpoledne, my jsme moc rádi, že můžeme být přitom s vámi. Bára Škrybová přeje opravdu krásný den. Takovej, jaký vůbec může být nejlepší.

0: v houbách. Tak si pojďme připomenout, že ne všechny jedlé houby se smí sbírat. A týká se to konkrétně 46 druhů, které opravdu do košíku nepatří a chrání je zákon. A to pod pokutou až 100 000 korun. A spadá mezi ně například hřib královský. Ale všechny druhy si snadno najdete přes internet. A když teda budu úplně konkrétní, tak to, co je chrání, je paragraf 49, zákon číslo 114/92 sbírky. A tento zákon zakazuje tyto druhy sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit anebo jinak rušit v jejich přirozeném vývoji. A zákaz se navíc vztahuje i na jejich přechovávání, přepravu či prodej. Takže jsme zase chytřejší. My jsme tak chytrý, my jsme úplně chytrý jak rádio. Blíží se 15. a do toho třeba Poetika nebo Maroon 5 anebo taky Bon Jovi. Tak mějte skvělý sobotní odpoledne, díky, že jste přitom s náma a my s váma.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.
7: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

Tak jsme se dopřáli pravidelnou dávku energie, takhle hezky na Hitrádiu FM Plus v sobotu odpoledne, no jo, 14 hodin 40 minut k tomu. Díky moc, že jste s námi, a když jsme mluvili teda před chvilkou o těch

0: Teda, ale to je srdcerivnej song. Bon Jovi Always, minutku před 15. na Hitrádiu FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, za Bělou nad Radbuzou, konkrétně v odbočce na Přimdu, se aktuálně vyšetřuje nehoda motorky. Tak jezděte opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Pro vás máme velkou pěveckou

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
2: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
5: Je 15 hodin krátké. Zprávy na Veronika Burdík. Kybernetické podvody sílí. Podvodníci se letos pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Pomáhá jim v tom AI. Jak píše deník N, počet útoků oproti loňsku vzrostl o pětinu. Česká bankovní asociace varuje, že podvody jsou čím dál propracovanější. Mama hotel už tolik netáhne. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď sami bydlí, nebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Víc než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Tu přístroje do 2000 nejsou schopny obsáhnout. A pojďme na fotbal. Po 90 letech se v první lize utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis. Neporaženou mladou Boleslav čeká přímý souboj o druhé místo v Liberci a Bohemians budou hrát se Slováckem. Duely mají výkop v těchto chvílích. Trápící se Sparta pak večer přivítá Jablonec.
6: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
7: Tak dneska už to doklepeme takhle, to znamená s oblačnou oblohou a ono to vlastně ani s večerem nebude moc jiný, protože se nám začne zatahovat ještě o něco víc a v noci pak už bude úplně zataženo. Teploty v noci od nějakých 7 stupňů Celsia do 12.
3: Hit Radio FM+.
7: 2 minuty po 15. jedeme jako po másle, kdo jste v práci, už se vám to krátí, kdo máte volno, většina sobotního odpoledne před vámi. Damiano David.

0: dáš mi.
1: Jsi můj všeru ukazatel směru a to by se dalo použít klidně i na sourozence. Je 15 hodin a 10 minut k tomu a jdeme si zase popovídat. Máte svýho sourozence? Kdo jste třeba jedináček, tak jako určitě paráda, nemuseli jste se dělit například o čokošku, o dárky. Všechno bylo vlastně automaticky vaše, pozornost a připadala taky hlavně vám. Ale on ten sourozenec je jako taky dobrý. Ano, povětšinou jsme si trhali v dětství vlasy, ničili jsme si věci, vlastně jsme se úplně jako nenáviděli, on to k tomu patří. Práskali jsme na sebe průšvihy, ale na druhou stranu jsme zase ty průšvihy uměli pro toho druhýho i ututlat. Když máte sourozence, tak se učíte i více empatie. Zároveň se vám ta empatie i dostává. Jste potom odolnější vůči konfliktům, protože jak jsme si právě řekli, sourozenec ten nás prostě vyškolí. Dokonce je někde i psáno, že druhý sourozenec je trochu jako problémovější a je to jako takový větší zlobič, řekněme, respektive ten mladší jsem teď měla na mysli. No a mě teď právě zajímá, jak to máte s vaším sourozencem vy. Napište mi třeba nějaký zážitek, třeba nějaký průšvih, který se vám třeba povedlo společně ututlat. Nebo mi jenom třeba napište, proč máte toho svého sourozence rádi. A tak dále, a tak dále. Melanie C, právě teď, First Day of My Life. A to je taky paráda. Tak si užívejte sobotní odpoledne a moc díky, že vám Hit Radio FM Plus přitom dělá společnost.

0: Tohle parádní letní písnička, dali jsme si ji na Hitrádiu FM Plus 18 minut po 15. v sobotu odpoledne. Sigma, Nobody to Love. My jsme tady spolu narazili na téma sourozenci a takový ty neplechy, který jsme si dělali vzájemně. Protože mít sourozence, zvlášť teda jako v dětství, to je fakt vysoká škola života. Na WhatsApp 720 870 237 mi píšete. Ahoj Báro, se ségrou jsme se jako malé nenáviděli, protože mi pořád kradla oblečení. Teď je nám přes 30 a už si ho normálně půjčujem, takže se něco nemění. Bohu dík, ahoj Katka. Taky jsem to dělala, Katko, svojí o 6 let starší ségře a byla jsem potom jako vždycky za totální frérku s těma jíma hadrama, ale doma už potom moc ne. A teď jako příklad, který je úplně přesně tím příkladem, co si prostě sourozenci dělají, jo. Petr mi napsal na WhatsApp. Ahoj, jako malej jsem ségře chodil na lentilky, tak jednou do krabičky od lentilek dala desetníky. No vyklopil jsem to do sebe a málem si zuby vylámal, ale milujeme se. A to je přesně to, Petře, co jsme si před chvilkou říkali. V dětství bychom se s tím sourozencem opravdu jako pozabíjeli, ale v dospělosti na sebe nedáme dopustit. A to je naprosto v pořádku. Pokud ještě někoho něco napadá, co byste mi o sourozenci napsali, třeba opravdu nějaký průšvih, který jste tutlali a třeba ututlali, tak mi ho dejte vědět. 720 870 237.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
5: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
4: Děláme do letadel CZ.
5: Děláme do letadel CZ.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Alex Horan na Hitrádiu FM Plus je přesně 15:30. Díky, že jste s námi. My jsme tady spolu nadhodili téma sourozenci a průšvihy, který jsme spolu měli. A píšete mi na WhatsApp 720 870 237. Ahoj Báro, s bráchou jsme jako děti hráli doma fotbal a sestřelili jsme máminu oblíbenou vázu. Střepy jsme zahrabali na zahradě a vázu pak asi 2 roky hledala. Přiznali jsme se až do spělosti, Martin. To je až úplně neuvěřitelný, Martin. Ale jako fakt se směju teda. Další zpráva. Ahoj, já jsem ostříhala mladšího bráchu. Bylo mi 8 a jemu 5. A když se máma ptala, co se mu stalo s hlavou, oba jsme tvrdili, že si to udělal sám. Brácha mě neprásknul, protože se mu za mlčení dala všechny svoje bombóny. Petro, to mě bolí, chudák malý brácha, ale moc díky za tvoji zprávu a za tvoje přiznání. Další, já ročník 65 a sestra 67, vymetala jsem různé brigády, abych si našetřila na kosmetiku a vystála pak frontu v Tuzexu. Aby mi na ní sestřička nechodila, pořídila jsem si kosmetický kufřík na zámek. Sestřička si pořídila náhradní klíček. Nikdy bych na to nepřišla, kdyby se v dospělosti sama nepřiznala. Zdravím, Nina ze studia Karolína. Krásný, díky moc, kolegyně. Ježiš, tak to jsou ale krásný zprávy. Xinlix, Mirka Miškechová, Cudzinka v tvojí zemi právě teď na Hitrádiu FM+. Užívejte si sobotní odpoledne. Vy jste tak boží, nádherně jste mě pobavili.

0: Je 15.40, s vámi Hit Radio FM+, díky moc, tohle byl Kamrat, Be Mine. V sobotu odpoledne posloucháte Hit Radio FM+, a kdo nás ladíte pravidelně, tak víte, že čtvrtky od 11 hodin tady patří Jirkovi Pelnářovi a jeho pořadu Live s Jirkou Pelnářem. Tentokrát si Jirka pozval starostu plzeňského městského obvodu 3, Davida Procházku. A bylo to příjemné povídání, dozvěděli jsme se vlastně vše o UMO 3, jak o tom, co se povedlo, co se chystá, ať už jsou to třeba nějaký realizace nebo akce, soutěže. Mrkli jsme se i trochu pod pokličku práce starosty a vůbec, jako říkám, bylo to moc hezký. Tak si pusťte záznam, kdo jste neslyšel, nebo si chcete třeba jenom připomenout. Live s Jirkou Pelnářem najdete na všech podcastových platformách, například na Spotify, anebo u nás na www.hitradiofm+.cz.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?

0: téměř vše.
1: Experto Family. Od V podlahy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově

0: Dobrá nálada na Hit Radio FM Plus, přesně 2 minuty před 16. hodinu. Krištof Šňury, no jo, tahle písnička to prostě umí. Pusa motucha kuchu, jdem se podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. U obce Kbel na Plzni jihu narazilo osobní auto. Do domu na místě jsou složky IZS a aktuálně probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Za Plzní na silnici 27 směr na Dobřany je porouchané auto, najdete ho v úrovni nádrže České údolí. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: Jsou 4 odpoledne. Krátké zprávy má Veronika Burdík. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let. Ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Polsko je připraveno hostit na svém území stálou přítomnost amerických vojáků. Náklady by se pohybovaly v rozmezí 84 až 95 miliard korun. A konečné rozhodnutí podle ministra obrany padne v příštích týdnech či měsících. Nejmenší planeta sluneční soustavy se drasticky mění. Merkur během své existence ztratil z poloměru už 12 kilometrů. Za dramatické smršťování může chladnutí masivního železného jádra. A sport závěrem. Naši volejbalisté po úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Startuje právě teď. Naši včera porazili v úvodním duelu v italské Modeně 3-1 Řecko.
8: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Tak já koukám z okna a tady v Plzni to vypadá krásně, svítí nám sluníčko, opravdu se oblačnost protrhala, jak nám meteorologové slibovali, takže honem všichni hromadně ven, než se zase zatáhne, protože jestli jim to vyjde znova, tak s večerem opravdu přijde oblačnost a v noci bude úplně zataženo. Teploty v noci někde mezi 7 a 12 stupni Celsia a zítra bude oblačnost pokračovat a většinu dne, ale i proprší, tak je potřeba s tím počítat. Teploty v maximech je na nějakých 20 stupních, na horách 17. To už 3 hodiny jedem, to je neuvěřitelný, jak to s váma utíká. Díky, že jsme spolu, jste skvělí a fakt mě to teda dneska baví. Pokračujeme dál, hezký den všem.

Posloucháte Hit Radio FM Plus, tohle byl Ed Sheeran, Shape of You. Je sobota odpoledne, 16 hodin, 10 minut k tomu, víkend jede a my s ním. A když se řekne víkend, tak si člověk většinou představí volno. Ale realita bohužel bývá často úplně jiná. Uklízíme, třeba na nákupy jezdíme a u těch nákupů bych se teď chtěla s váma chvilku zastavit. Určitě totiž taky znáte takovou tu situaci, kdy vejdete do obchodu a třeba jako jenom pro rohlíky nebo pro máslo, nevím, pro mlíko, prostě zpravidla pro jednu, dvě věci max a najednou máte úplně plný košík, to v lepším případě, protože spíš míváme plný ruce a všechno nám to padá. A mě jde teď o to, že se jako velmi často stává, že právě s tou jednou věcí koupíme něco, co jsme ale vůbec neměli v plánu a kdo to nezažil, ať hodí kamenem. A mě zajímá, co nejkurióznějšího jste si takhle z obchodu odnesli, aniž byste to plánovali. Já mám třeba za sebe úplně jasný příklad, bylo to asi v lednu a šli jsme s dětma se jenom podívat, jo, zdůrazňuji jenom podívat do Zverimexu. No a odcházeli jsme s dvěma potkanama, s klecí a s kompletní výbavou pro potkany, jo. Ale jako jak se říká, mělo to tak bejt, máme od té doby dva super parťáky a jako nevyměnili bychom je za nic na světě. Takže co vy? Šli jste třeba pro mandarinky a koupili jste si kabát, šli jste pro ložisko a odjeli jste na nový motorce, pište, namlouvejte 720 870 237.

0: Tak tohle je Ellie Goulding a dali jsme si ji na Hit Radio FM Plus 18 minut po 16. Téma, který jsme tady na Hit Radio FM Plus takhle chvilku po 16. spolu rozjeli, je, co jste kdy koupili, aniž byste to měli původně v plánu. Takový to jdu jenom pro rohlíky a nesu potom úplně něco jiného. A píšete mi na WhatsApp 720 870 237. Ahoj Báro. Šel jsem do hobby marketu pro pytel hlíny. Odjel jsem se zahradním grilem a hlínu jsem samozřejmě zapomněl. Ahoj Roman. Jo Romane, ale to je přesně ono. Mně se stává, a to jako často, že jdu pro toaleťák a přijdu s plnou taškou nákupu, ale toaleťák nemám. Nevím, jak je to možný, každopádně je to úplně stejný princip. Báro, já šel manželku jenom doprovodit do nábytku, protože šla koupit podsedáky na židle. A večer už jsme doma skládali nový jídelní stůl. Dodnes nevím, jak k tomu došlo, Michal. No Michale, já si myslím, že je to úplně jednoduchý, protože ty jsi byl takzvaně omanželkován. Já si jako opravdu troufám tvrdit, že tvoje manželka velmi dobře věděla, kam a proč tě vede a proč jsi šel údajně jenom doprovodit. Krásný, díky moc. Jak říkám, kdo tohle nezažil, ať hodí kamenem. A opět, koho z vás by ještě něco napadlo? WhatsApp 720 870 237 je stále v provozu. Imagine Dragons, Enrique Iglesias a nebo Leony za chvilku na Hit Radio FM Plus pro skvělou, nebo pro skvělý sobotní odpoledne, jenom a jenom pro vás.
1: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
2: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autovolf.cz.
1: Tak asi tu červenou.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Leonie Donvor je na Hitrádiu FM Plus v 16:30 úplně přesně. A je tady čerstvá zpráva z hudebního světa. Lady Gaga má miminko. Prej. Takhle, nějaký miminko má, jo. Čí je a kde se vzalo, to vlastně vůbec nikdo neví. A my se můžeme jen domnívat a doufat, že je její. Ne, samozřejmě humor. Ona je hlavně chytrá a těhotenství nikde neoznamovala, nepotvrzovala ani porod. Těhotenství na ní nebylo vlastně vůbec ani vidět, takže se ani neví, jestli jako vůbec těhotná byla, jo. Nebo jestli třeba nezvolili pro příchod miminka jinou cestu, nevíme. Vlastně jediná zpráva, díky které jakože víme, že má miminko, je fotka z dneška, na které je se svým snoubencem a nesou si právě spolu to mimčono. Tak věříme a samozřejmě gratulujeme, ostatní už je jen a jen naprosto jejich věc. Ti nejzlejší a možná nejujetější jazykové si pojďme říct tvrdí, že Lady Gaga je dcerou ďábla, tak všechny tyhle divno lidi zajímá, jestli neporodila náhodou nějakýho mini ďábla, jako pojďme si říct, že asi ano, jako my všichni, že jo, nějaký ten malej ďáblík to určitě bude, každý rodič nějakého takového ďáblíka máme na kontě, ale víc v tom určitě nebude. Takže ještě jednou, Lady Gaga, prosím tě, jestli posloucháš, jakože určitě, tak my ti gratulujeme. Sebastian, Rup a Líc, sobotní odpoledne trávíte s Hitrádiem FM+. Já jsem Bára Škrybová a moc za to děkuju.

0: Je 16.38, s vámi v tomto čase Hit Radio FM+, dohráli nám Disturb the Sound of Silence. Máte rádi večerní procházky, nebo takový ty v pozdním odpolední? Jestli jo a nevíte, kam vyrazit, tak zkuste třeba nějaké ze srdcí plzeňského kraje. Už jich pro vás totiž máme rovných 5. A všechny jsou v krásný krajině a na krásných místech. Místa teda, kde je najdete, jsou jmenovitě Klenčí pod Čerchovem, Nečtiny Kozelka, Mladý Smolivec, Žinkovi a to nejnovější, který jsme vám slavnostně a symbolicky otevřeli 2. září, je v Konstantinových Lázních. Mrkněte se i na stránky www.hitradiofm+.cz, tam najdete seznam všech těchto srdcí plzeňského kraje a dokonce si i ta jednotlivá místa můžete rozkliknout a ukáže se vám mapa, kudy k ním, takže už nezabloudíte a najdete je hravě. A až tam budete, až si to budete užívat všechno, tak se tam vyfoťte a při sdílení té fotky označte prosím Hitradio FM+. My si to pak velmi rádi přesdílíme k nám. Díky a užijte si to.
1: Hledáš změnu? Přijď ve středu 16. září na náborový den do Daikinu. Od 10 do půl 6. si prohlédneš moderní výrobu, zjistíš víc o pozicích operátora výroby, kontrolora kvality a páječe. Čeká tě bohaté občerstvení, české i japonské speciality. A navíc dostaneš vstupenku na ligový zápas Viktorky. Tak 16. září v plzeňském Daikinu.
2: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
3: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz. Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
7: Hit Radio FM+.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Jo, kde pa starý dobrý Linkini? Somewhere I belong, kam se na ní kdokoliv hrabe. 2:17 Hit Radio FM Plus s vámi. Nejlepší dopravní servis na západě Čechu, obce Kbel na Plzni jihu, narazilo osobní auto do domu. Na místě jsou složky IZS a aktuálně probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
2: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
3: Tuto topí?
1: Kde?
3: Žádný.

0: Happy.cz. Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
1: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
2: 17 hodin krátké zprávy Veronika Burdík. Vyděšený muž na Vysočině tvrdil, že našel v lese tělo. Případ měl ale šťastnou dohru. Přivolaní kriminalisté zjistili, že se jedná o figurínu. Na první pohled však připomínala skutečné ženské tělo bez hlavy. Policisté tak chtějí uklidnit houbaře, že jim v dané oblasti nehrozí žádné nebezpečí. Produkce medu bude určitě aspoň o desetinu nižší. Kvůli vedru včely moc nelétaly pro nektar, ale mířily spíš za vodou. Snůška proto podle včelařů vázla. Kromě počasí je problémem i chemie na polích nebo stále se zkracující včelařské sezóny. Lady Gaga se stala mámou. Zpěvačku vyfotili s miminkem při procházce v Severní Karolíně. Jméno ani pohlaví zatím neupřesnila. Spekuluje se, jestli dítě neodnosila náhradní matka. Na zpěvačce totiž těhotenství nebylo vůbec znát. A je před námi ženské finále tenisového US Open. O titul se utkají světová jednička, běloruská Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která ji bez ohledu na výsledek zápasu v pondělí v čele žebříčku vystřídá. Utkání má začít v 10 večer.
3: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
4: Sice teď máme na většině místech sluníčko, ale s večerem se zase zatáhne a v noci pak bude zataženo úplně a zítra se to neroztrhá. Neděle bude opravdu pod mrakem a čekají nás i přehánky nebo déšť. V noci teploměry ukážou od 7 do 12 stupňů Celsia a zítra kolem 20 stupňů. Na horách to bude asi 17.
0: Hit Radio FM Plus.
4: A my si jdeme dát spolu poslední hodinu, tak to musíme napálit a užít si v plný palbě. Takže na úvod Rihanna a Calvin Harris, Bára Škrybová zdraví.

0: dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. No a tohle velmi rádi říkáme.
2: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Protože když nám otevřete, tak my vám řekneme nice to meet you, samozřejmě česky, těší nás a dáme vám k tomu prachy, ale musíte nám otevřít. A abyste mohli hrát ve hře Dopak to zvoní, tak je třeba se zaregistrovat www.hitradio.fm+.cz a potom být v těch cca 7 hodin a 10 minut určitě doma. Poslouchat snídaní šampionů, kdy Michal s Jasmin zazvoní ve vysílání a vy pak prostě se běžte jenom podívat před dveře, jestli náhodou nestojíme u vás. Jezdíme takhle od pondělí, už jsme byli pětkrát, dvakrát se povedlo a jednou jsme si to už tady dneska pouštěli a teď si pustíme ten druhý případ.
3: Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
4: koukám,
3: ven.
4: Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prosím vás vylezte ven.
3: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
1: Ne,
4: no, prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
3: A co když se registrovali?
4: Jo, se
3: pozor!
4: Dobrý den, je vás všechny zdravím.
3: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
4: Pavlína.
3: Vyhráváte 7 000 korun.
1: Gratulujeme.
4: Jo, moc děkuji.
1: Potěšíte takhle před
4: nádherný ráno.
3: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
4: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
3: No tak to je bomba.
1: Ty vlá, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
4: Děkujeme.
1: Tady jsme byli s Kubou Radou a bylo to teda úplně úžasný. Máme obrovskou radost, že to takhle dopadlo a v pondělí se zase někam vyráží a to se veze 6 000 korun. A dokonce 25., kdy tahle celá soutěž končí, máme v kapse 50 000, tak se zaregistrujte a my držíme palce.
2: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

Robin Schulz, Fastboy, Million Good Reasons. Díky, že jste s námi. Užívejte si sobotní odpoledne. Sitting Down Here, to je nádhera, která tady zazní na Hitrádiu FM+. A když pak vydržíte ještě o něco díl, tak budou třeba Mirai, Summer Love anebo Macklemore, tak buďte prostě s náma. A já vám ještě slibuju, že vám po těch písničkách hodím tip, co dneska večer ještě dělat a kam se vrtnout. Takže pokud přemýšlíte a nevíte, buďte s náma, vyplatí se to.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
0: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

17.29 je s vámi Hit Radio FM+, tohle byly Miraj a píseň Summer Love, kdybyste náhodou někdo nepoznal. A jak jsem slibovala, tak já jdu za vámi ještě s tipem, který se vám hodí na dnešní večer, protože Karlovy Vary září, začaly zářit včera a dneska večer ještě září. Všechno se rozsvítí v 19 hodin a vás čeká celkem 10 světelných zastávek na trase od Alžbětiných lázní až k Poštovnímu dvoru. Bude tam třeba videomapping nebo nejrůznější světelný instalace. Jak jsem říkala, program startuje už 19 hodin. A vy můžete vyrazit úplně z kterého konce se vám zachce, jo. A navíc mezi Tržnicí a Richmondem budou jezdit speciální festivalové autobusy úplně zdarma, nebo budou jezdit, oni tam jezdí, že jo. Včera už jezdili a dneska zase budou jezdit. No a co je teda jako třešnička na dortu, tak to je světelná dron show, která tady jako opravdu ještě nebyla. Je to úplná novinka. Jsou to desítky dronů světla a tím pádem jako jedinečná podívaná, jo. Vyrazte si na ní do velkého sálu hotelu Thermal. Všechny informace najdete na www.varizaři.cz. Je tam i mapka všech instalací, takže určitě nezabloudíte a budete mít krásný přehled. Avril Lavigne, What the Hell?

0: A je to 17 hodin 40 minut, to je čas, kdy já vám jdu říct, ať se máte krásně. A zároveň vám teda chci říct, že jste dneska byli naprosto skvělí, byla s váma hrozná sranda, moc díky, že jste využívali hojně náš WhatsApp, že jsme si pokecali. Opravdu to bylo jako úžasný, já musím říct, že tahle pracovní sobota byla jedna z nejlepších mých pracovních sobot, zase jste potvrdili, že posluchači Hit Rádia FM Plus jsou naprosto boží. Tak se mějte hezky, užívejte zbytek víkendu a těším se na vás zase v pondělí od 9 do 12 v našem obvyklém čase. Tak čau, Bára Škrybová se loučí.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem primátor města Plzně Roman Zarzický. Povídat si budeme mimo jiné o novém náměstí republiky, o stavbě nové sportovní haly na Borech a také o non-stop veterinární pohotovosti.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
5: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
4: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
5: Jen 30 minut od Plzně.
4: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
5: U Daliborky Nepomuk.cz.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce,

0: Zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy, na Veronika Burdík. Kybernetické podvody sílí. Podvodníci se letos pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Pomáhá jim v tom AI. Jak píše deník N, počet útoků oproti loňsku vzrostl o pětinu. Česká bankovní asociace varuje, že podvody jsou čím dál propracovanější. Hurikánová sezóna v Atlantiku je letos zatím rekordně slabá. Ani v době jejího obvyklého vrcholu se nevytvořil jediný hurikán a čekání na první je nejdelší za dobu satelitního pozorování. Výraznou roli hraje mimořádně silné El Niño, které tu podmínky pro rozvoj tropických systémů tlumí. Píšou o tom novinky.cz. Teprve 9letý chlapec z Říma spolu se svým otcem zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se tak Lélio stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Jeho otec je zkušený horolezec. A ještě počasí. Zítra bude převážně zataženo. Ráno a dopoledne čekáme zejména na východě Moravy a ve Slezsku ještě zmenšenou oblačnost a ojediněle i mlhy. Během dne se v Čechách přidá občasný déšť. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer.
11: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Chata v Rokytnici na Přerovsku za 3 250 000, zahrada v Horních Kozolupech na Tachovsku za 1 540 000, rodinný dům v Bílém Kostele nad Nisou na Liberecku za 3 200 000, rodinný dům ve Smržovce v Libereckém kraji za 15 950 000 a rodinný dům v Pardubicích na Zeleném předměstí za 8 990 000 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
3: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
2: Děláme do letadel CZ.
3: Děláme do letadel CZ.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Radio FM+. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
0: Hit Radio FM+.
5: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
5: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
4: Tak asi tu červenou.
6: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.

0: Mimochádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: CZ.
1: Dobrá práce a skvělý tým?
2: V Shape Corp v Nízanech je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
2: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@shapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
2: Těšíme se na vás.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta CZ. Garance účinnosti.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: CZ.
1: Dobrá práce a skvělý tým?
2: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
2: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
2: Těšíme se na vás.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace, co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopi.cz

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

Rádio FM+. Hit Rádio FM+.